0: Pravice, Janáce, Svobodné pravice.
1: Kazalec úře prežil lovínek,
2: čas je za náš pravičný utrínek.